o zvláštní situaci. Ztratil jste cvičený kot svého moure. Pohřešovaný živočich je velikosti dospělé, barvy mourovaté.